0: oženili mne bez zemne, ja ve mlinje bil. Oženili mne bez zemne, ja ve mlinje bil.
1: Spival vlk, a on mu pisać ukrad.
0: O Luka, o Luka, mali ptaček, ostri